0: Hit Rádio Vysočina.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
2: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
3: Teď to nejde.
2: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
3: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
2: Víš co? Já si to zařídím sama.
4: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
2: Potřebuji rekonstrukci bytu.
5: Komu zase voláš?
2: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
4: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
1: Teď to nejde.
0: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
1: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
0: Víš co? Já si to zařídím sama.
2: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
0: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
0: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
2: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.

0: Rádio Vysočina.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
2: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Girls Like You, Maroon 5, Cardi B. Hit Radio s vámi, taky Lea a Filip. Dobré ranko. Máme tady příběh, který napsal sám život. Vy je máte rádi, my tyhle příběhy milujeme. A dokonce tenhle příběh je totální důkaz, že vesmír má tak trošku smysl pro humor. Představte si tu situaci, jo. Jste v největším stresu v porodnici, klepou se vám ruce, nohy, všecko a chcete tu novinku poslat mámě. A bum! O jednu cifru vedle. Místo tchýně to pípne v kapse chlápkovi, který se jmenuje Denis a v životě o vás nikdy neslyšel. Většina z nás by asi napsala omyl, pardon, omlouváme se a šla dál. Ale Denis, víte, co udělal? Ten vzal bráchu, koupil plínky, nějaké ty dárečky, no a fakt do té nemocnice nakráčeli. Ti lidé se od té doby opravdu přátelí, navštěvují se třeba na narozeniny, různé oslavy. A ten kluk má teď v podstatě o dva strejdy víc díky jedné přepleknuté osmičce v čísle. Takže představte si tu tchýni, která tu SMSku nikdy nedostala a dozvěděla se vlastně tuhle novinku jako poslední.
1: Hezký. Já vždycky přemýšlím nad těma jako postranníma věcma. Jako tak přeci, když někomu píšeš důležitýmu SMS-ku, jako máš uloženýho v telefonu, asi tam to číslo neťukáš, ne?
0: Jasně, že jo.
1: Nebo ale tam není kousek toho příběhu, že třeba nevím, došla baterka, musela si půjčit jinde a klepat to, no.
0: Protože mně se třeba taky stalo, že jsem vyťukávala číslo, anebo jsem si špatně třeba i to číslo uložila, cokoliv.
1: To spíš.
0: A myslím si, že každému z nás se určitě aspoň jednou za život stalo nebo stane, že pošleš nechtěně zprávu pro někoho jiného, že jo? Mně se takhle jednou stalo, že jsem psala tenkrát svýmu partnerovi a poslala jsem to tátovi, to nechceš.
1: To je dobrý, ale to jsou pořád dva lidi, co máš jako uložený v telefonu, takže ano. Prostě dojde jenom k nějaký chybě. Takhle, já jsem nechtěl samozřejmě zkazit ten nádherný příběh, i když jsem to v podstatě udělal, ale já jsem hrozně analytický typ a vždycky říkám, jak se mohl překliknout u tchyně, prostě ano, to není možné. Prostě to si někdo vymyslel, tenhle příběh.
0: Ty nad tím strašně přemýšlíš a jsi hrozně negativní v tomhle tom.
1: Ne, nejsem, já jenom nevěřím všemu, co se na internetu píše. Já tam taky můžu napsat článek teď.
0: Tak napiš a pak
1: že jsem skočil z 20 metrů a nic se mi nestalo. Udělal jsem kotoul a běžel jsem domů.
0: Každopádně napište nám, jestli se vám opravdu někdy stalo, že jste nechtěně jakoukoliv SMSku poslali někomu jinému a ne té dotyčné osobě. To by nás zajímalo. 777 937 777 a teď už moje jmenovkyně Leonie, don't worry.

0: Lost Frequency, Callum Scott, Where Are You Now? Hit Radio s vámi 3 minutky po 7:45. Dobré ráno. Za chviličku si dáme ranní update a do toho si dáme i takovou hezkou, rockovou, melancholickou melodii od Aerosmith. Já to vždycky říkám špatně, řekni mi, jak se to říká.
1: Já bych řekl, že to jmenuje Aerosmith.
0: Tak, Aerosmith. Vždycky to říkám špatně, to je jediný název, který mi opravdu nejde do úst. Takže ano, tuhle klasiku si dáme z Armagedonu a taky Goldeny a možná si dáme i něco tanečního, co takhle Avicii. A pak už ranní update, hezké ráno.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno, pojďme se podívat na to, co je nového. Britské regionální aerolinie Logan Air budou prvními v Evropě, které nasadí flotilu elektroletadel. Nejméně 5 strojů začne obsluhovat domácí spoje od roku 2029. Skotská společnost uvedla, že většina jejich linek je do 160 km, na což se elektroletadla úžasně hodí. Soud v Argentině dal zapravdu ochráncům zvířat, kteří požadovali, aby dvě malé rybky ze sushi restaurace dostaly status cítících a vnímajících bytostí. A jak

Senior z Kalifornie oslavil své 90. narozeniny velmi netradičním způsobem. Vystoupal totiž na téměř 6000 nejvyšší vrchol Afriky a s největší pravděpodobností se tak stal nejstarším člověkem na světě, který to dokázal. V budoucnu se chce vrátit, prý i s vnoučem.

0: 7 hodin 42 minutek aktuální čas a dneska má narozeniny velká rocková legenda. Schválně, jestli poznáte, o koho se jedná. Kdo by neznal, anebo tohle? Jojo. Tak kdo pak to je?
1: Mick Jagger dneska.
0: Ano, 83 let, neskutečný Rolling Stones.
1: No, já jsem si tady k němu ještě našel, že on se vlastně celé jméno jmenuje Michael Philip Jagger, takže to Mick je jenom taková zkrácenina toho. No a zajímavost ještě o něm, že on v roce 2003 byl britským následníkem trůnu princem Charlesem pasován na rytíře, takže on má právo využívat oficiálně ten titul Sir, takže Sir Mick Jagger.
0: On má právo úplně na všechno.
1: No, já si myslím, že určitě.
0: On je legenda prostě. Ježíš Maria, on je krásný. Na tom pódiu, ta energie z něj, skvělý. Vypadat takhle v 83 letech, to bychom chtěli všichni. Za chviličku dalších skvělej krasavec, Lenny Kravitz, hele, mám tady samý chlapi, Regenbowman, Calvin Harris. Tak něco i pro vás, pány, bude i Daša a Austin.

Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si. Hit Radio s vámi 10 minutek po 8 a jdeme opět na takový ten příběh, který napsal zase sám život. Co takhle vysazování partnera u silnice? Chlap ve Francii pohádce s partnerkou zastavil na dálnici, nechal ji jednoduše vystoupit a prostě ujel. Pár se totiž vracel z dovolené a hádka vygradovala tak, že chlap prostě dupl na brzdu u krajnice a řekl jí, vypadni z toho auta. No a pak prostě ujel. Žádná benzínka.

0: parkoviště, jenom svodidla, kamiony, svištící kolem stovkou. Tohle asi známe možná všichni. Někdo z vás to i zažil. Kolikrát jste vy měli třeba ruku na klice a chtěli vyskočit jenom proto, že partner zase blbě navigoval, kecal nám ženským dořízení třeba, pouštěl blbou hudbu, anebo furt jen mlel pořád dokola to samé. Takže takhle, jo? Dokud se točí kola, mluvíme jenom o počasí nebo o krásných věcech. A mě by zajímalo, jestli máte vy nebo ve svém okolí nějaké historky, jestli se vám tohle opravdu stalo, že jste řekli zastav, vypadni, anebo vy jste utekli z toho auta. Mně se něco takového stalo, taky jsme se hádali, říkám, okamžitě mi zastav, já vystupuju. Vystoupila jsem, za půl hodinky se ale pro mě vrátil. Tak dejte vědět, 777-937-777. Těšíme se na vaše historky.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Krásné nedělní ráno, 26. červenec, polovina prázdnin za námi, polovina před námi, toto utíká, ale velmi, velmi rychle. Každopádně máme tady některé odpovědi na to, co jsem se ptala, jestli se vám někdy stalo, zdali jste vystoupili partnerovi z auta, tak evidentně stalo, protože těch příběhů tady přišlo několik, napsala třeba Irena, ano, stalo se, jednou jsem zastavila uprostřed křižovatky a opustila řvoucího bývalého, dnes už manžela a vrátila se domů Irenka, pak tady píše Lenka, ahoj Leonko, ano, stalo se mi to, hádali jsme se tak moc, že jsem mu řekla, ať mi okamžitě zastaví, vystoupila jsem někde uprostřed pole, muž odjel, hodinu, dvě jsem tam seděla, vrátil se pro mě i s kytkou, takže to mělo šťastný konec. Ale ne vždy to takhle dopadne. To je jeden z těch lepších příběhů. Pak tady píše Petr, ano, jednou jsme se pohádali tak, že mi kecala do řízení, že jsem zastavil, řekl jsem jí, ať si sedne za volant, já jsem vystoupil a došel domů pěšky. Zdravím všechny posluchače, pevné nervy, jste super, rád vás poslouchám. Díky moc za všechny vaše zprávy, klidně pište dál, protože já se tady nad tím bavím. Hold, to je život, no. Každý z nás to někdy zažil nebo zažije.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: every time.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: without you.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Nečekaný nález čekal na cestující v jednom z autobusů ve Velké Británii. Po příjezdu do cílové zastávky si řidič všiml opuštěné sportovní tašky, ze které se ozývaly zvláštní zvuky. Když ji otevřel, našel uvnitř malou opičku. Na místo okamžitě dorazili veterináři i pracovníci záchranné stanice. Muž v americkém státě Florida si prošel pořádným šokem, když v záchodové míse objevil obřího leguána. Zvíře se do domu zřejmě dostalo potrubím a záchranářům trvalo přes hodinu, než vystrašeného a velmi vzteklého plaza bezpečně vytáhli ven.
3: Tak co tam máš do třetice? Opička, leguán a teď?
2: Teď se podíváme do Kanady, protože tam záchranáři museli vyprošťovat ne zvířátko, ale řidiče, který se během jízdy pokoušel zabít vosu uvnitř kabiny. Možná se vám to stalo taky. Své vozidlo, ale pozor, přitom poslal do výlohy místního pekařství. Nic se nestalo, proto to tady vždycky říkáme. Každopádně, možná jste to zažili v autě, že jo? Oháníte se vosa, no chvíli nedáváte pozor a bum, jste u koblih.
3: A přitom bychom tohle vůbec dělat neměli, protože když si nebudeme všímat, ona nám taky nic neudělá, ale chápu, že já bych reagovala úplně stejně.
2: To je přesně s tebou, no prostě. Jo, když si nevšimáte, ona vám, přátelé, nic neudělá.
3: Jdeme hrát další skvělou muziku. Hezké ráno, za chvilku už dopoledne. Tak díky, že posloucháte své Hit Radio.

Martin Garrix, Bon, No Sleep. Tady se lespí, tady se žije, tady se raduje, tančí, zpívá, prostě všechno, co vás napadá.

0: volba pro partnery. Filipe, schválně, jestli se v tom najdeš, jo, já teda 100%. Jak my ženský vám máme říct, že jsme si koupili něco nového a stálo to balík? Tak jestli holky na to mají nějakou strategii, já úplně jednoduchou, jo. Mám tady takové čtyři. Přiznat jenom část ceny, což vždycky tak trošku projde, nadšeně vykřikovat, kolik jsem vlastně nákupem ušetřila, jo, anebo taky koupit zároveň nějakou maličkost i tomu partnerovi, že jako lásko, hele, a oni v akci měli pro tebe tohle, tak prostě to jsem musela vzít, no a ať je v tom vlastně namočený taky, že jo. No a nakonec se prostě tvářit šíleně provinile, udělat takový ty psí očička a prostě lásko, ono to fakt stálo tak hrozně málo, ale když jsem k tomu vzala ještě tohle, tak to jsem prostě tam nemohla nechat.
1: Jako ale všechno to jsou dobrý taktiky. Za mě hodně záleží na tom, jestli si to doma budeš obhajovat, jestli máte peníze dohromady nebo zvlášť, protože ve chvíli, kde je máte zvlášť ženy, tak si můžete kupovat, co chcete, no, ale hodně domácností samozřejmě mají ty penízky dohromady, takže ženy potom, když si koupí kabelku, jako za 10 tisíc třeba, no, tak to musí teda být jako hustý.
0: No, počkej,
1: já to neznám z domova, jo, tohle.
0: Třeba ani těch 10 nestála, stála 20, jo, ale to by řekli, že 10.
1: A co kdyby stála 30?
0: To snad ne, už ne. To už jste od toho vy, abyste kupovali takový ty Vuittonky a Chanelky a podobně. Ne, já jako na tohle nejsem, takže mě to jde úplně mimo.
1: Všechno dobrý taktiky za mě, ale nejlepší, co mě teda zaujalo, je, že jako koupíte něco i tomu chlapovi, jo, abyste to trochu zastínili, říct, hele, ta kabel jako byla dražší, ale to je jedno, ale tobě jsem koupila tak, a trošku se na to zapomene.
0: To je taková ta nejlepší výmluva, si myslím, takže holky, používejte tohle. A nebo jestli máte vy nějakou osvědčenou taktiku, tak se o to

0: Pa.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Dnes na startu dne převážně bude polojasno až oblačno, později naopak až zataženo a do pozdního odpoledne čekáme jen přeháňky, ale večer se můžou objevit také bouřky, tak pozor na to. Co se týče počasí, dnes už tropické až 34 stupňů Celsia.
1: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Radiem a Leonou Děnděši.
3: Hezké dobré nedělní dopoledne, narozeninová ruleta opět čeká na někoho z vás, tak jak jste zvyklí v sobotu a v neděli mezi 9. a 10. hodinou. I dneska tam máme nezapomenutelný zážitek, hlavně i pro vaše domácí mazlíčky. Tak se těšte, do té doby Poetika nebo třeba Depeche Mode právě teď.
1: Hit Radio Vysočina.

0: ztrácí.
1: 9 hodin 8 minut aktuální čas. Pokud dneška jedete na takový ten klasický nedělní oběd k babičce, k dědečkům na návštěvy, tak bacha cestou zpátky. Je tady totiž epidemie spací nemoci. Takzvaně BESIP a dopravní experti dnes vydali varování před skokovým nárůstem mikrospánků na dálnicích. Mýmu kamarádovi se to stalo a je to opravdu něco hodně nepříjemného, tak opravdu pozor na to. Ukazuje se, že největší problém není jen noc, ale polední pauza na jídlo. My Češi jsme mistři, sebemučení, co si budem, máme pocit, že když nedáme cestu do Chorvatska nebo k Baltu na jeden zátah bez střídání řidičů, tak jsme selhali jako řidiči. Máte na to nějaký trik, dejte klidně vědět. Zkoušela jsem úplně, ale úplně všechno. Každopádně třeba stažené okýnko, že jo, vítr ve vlasech, hlasité techno, drum and bass a podobně, zpívání, facky do obličeje, zastávky, nic z toho nefunguje. Tak dobře jako 15 minut spánku na parkovišti. Radši si je dopřejme a budeme se cítit o 100% lépe. Dejte klidně vědět, my vám posíláme další skvělou.

Eagle Eye Sherry Safe Tonight, Hit Radio se vámi. Tak to tak vypadá, že se asi nejspíš bude roztáčet kolo narozeninové rulety, takže volejte právě teď na 800 937 937, do té doby si dáme Black Eyed Peas nebo Taylor Swift.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Venku je na nule, Čunásky, Hit Radio s vámi. Půl desátá je tady. To znamená, že jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety a to právě teď. Tak my se ptáme s Filipem, halo, halo, kdo je tam? Aha, takže asi nikdo, vypadlo nám to. Tak aktuálně je telefonní linka volná, volejte na 800 937 937 a to právě teď. Já jsem zvědavá teda, koho budeme mít jako druhého volajícího, protože nám to tady bohužel vypadlo. Tak halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Petra.
0: Ahoj Peťo, odkud voláš?
1: Ostravy.
0: Z Ostravy, a co děláš?
1: Ježíš, právě jedu k babičce.
0: Jedeš k babičce, takže jsi v autě?
1: Ano.
0: Tak opatrně za volantem a prozraď nám, kdo má ve tvém okolí narozeniny.
1: Já budu mít narozeniny, to je blbe, že?
0: A kdy?
1: 15.8.
0: 15.8. Dobře, tak v tom případě budeme hrát pro tebe, tak jdeme rovnou na pravidla, jo? Ta jsou následující, tady už zadávám do našeho chytrého počítače datum 15.8., kdy budeš mít narozeniny. Zahrajeme ti tři hudební ukázky s tímto datumem a budou to hity, které ovládaly světové žebříčky hudebních hitparád. Na tobě bude jeden z těch songů si vybrat, my ti ho zahrajeme a taky ti popřejeme všechno nejlepší. Nemůžeš se jenom k jednotlivým ukázkám vracet, jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak roztáčíme právě teď. Guns N' Roses, Don't Cry. Chceme nebo ne?
1: Chceme, to je moje oblíbená.
0: Fakt? No tak skvělý, to máme velkou radost, že jsme se trefili takhle na první dobrou. Tak my ti teda asi popřejeme všechno nejlepší. Filipe, pojď, já to nechám na tobě, protože na telefonu máme dámu.
2: Tak Peťo, všechno nejlepší za celý Hit Radio ti přejeme. Hlavně, ať tvým životem prohází jen samá dobrá nálada, skvělí lidé okolo tebe, protože i to je důležité a hlavně mít milující rodinu a chválíme, že jedeš za babičkou, protože to je taky skvěle strávený čas. Takže všechno nejlepší za celý Hit Radio od nás. Uži si potom svůj narozeninový den, byť je až 15. srpna, ale to nevadí.
0: Ano, je to za chvilku. A já se ještě přidám, že ti přeju hodně nás, protože my jsme tady včera měli posluchačku, která svému partnerovi přála hodně mě, mu řekla. Tak já ti přeju hodně nás jako Hit Radia té skvělé muziky. Každopádně, Péťo, samozřejmě není to všechno, co tady pro tebe máme. Guns N' Roses pošleme za chvilku za tebou, ale máme tady i nezapomenutelný zážitek od firmy na zážitky. A zeptám se, máš nějakého domácího mazlíčka?
1: Mám, tady je vedle mě zrovna.
0: A koho? Pejska, kočičku?
1: Pejska.
0: Tak v tom případě od firmy na zážitky dostáváš fotografování domácích mazlíčků.
1: Je to krásné.
0: Nejkrásnější okamžiky života jsou často neopakovatelné, takže se můžete spolu zvěčnit a je to něco, co ti zůstane na pořád. Tak nám taky vydrž na telefonu, ať víme, kam to poslat. A teď už.
1: Ano.
0: Don't cry. Guns N' Roses pro tebe. Měj se krásně, šťastnou cestu.
1: Děkuji moc krát.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

Up from the Bottom Linkin Park. Troška rokovější verze. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi je spousty skvělých hitů jako David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Ed Sheeran a nebo taky tahle kráska. Shine bright like a diamond. Tak přesně tohle si dáme za moment. Rihannu a její Diamond.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dnes počátku dne jasno až polojasno, odpoledne se začne zatahovat, můžou přijít také přehánky, večer, možná i bouřky, no a nejvyšší je odpolední maxima 34 stupňů Celsia.
0: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
2: 3:10 pokračujeme dál, před námi spousty skvělých hitů, Rose, Bruno Mars a Paté, a nebo taky teď už Coldplay, kteří nás vezmou do ráje. Tak si ten dnešní den užívejte naplno.
0: Hit Radio Vysočina,

Hit Radio stále s vámi, hezký dobrý den. Představte si, že po 38 letech zjistíte, že vaše máma vlastně není vaše máma. V nemocnici v USA stačila jedna jediná chyba sestry a dva kluci si prohodili osudy. Představte si, že až na 38 let. Celé to prasklo úplnou náhodou, když jeden z těch chlapů dostal k Vánocům takovou tu populární krabičku na testy DNA. Tak čekal, že se dozví, jestli má předky v Irsku nebo někde bůh ví kde, ale místo toho zjistil, že je nemá ani doma. Takhle zjistil, že 38 let žil život někoho jiného. Našel pak to druhé dítě, jak se říká. Zjistili, že vyrůstali jen kousek od sebe a chodili do stejných škol, ale každý pod jiným jménem a v jiné rodině, než kam patřil. Tak prostě dokážete si to někdo vůbec představit, že 38 let vám říkají, že jste černá ovce rodiny a vlastně vy byste nebyl ani v takovým tom blbým stádu, no? Kolik takových záměn se asi děje? Kolikrát se tohle stalo? Znáte někdo nějaký takový případ? Napište nám o něm. Jak to máte vy? Jste fakt podobný tátovi a mámě? Já teda rozhodně jsem, můj syn je taky, celá kopie mě. Takže tady je to naprosto v pořádku. A jak je to u vás doma? No dejte vědět, no. Teď už další muzika.

0: Krásné nedělní dopoledne, 2:45. Nám tady píše posluchačka Monča. Ahoj Leonko, ahoj Filipe, já bych vás chtěla vidět, jak vypadáte. Hlasy už znám, ale vůbec nevím, jak vypadáte. Díky moc, kde vás najdu? Hele, takhle, já si říkám, v dnešní době sociálních sítí je to strašně jednoduchý. Nebo zeptat se strejdy Googla.
1: No, ale já nevím, jestli to právě jako chceme, že jo, vůbec, protože já si myslím, že konkrétně my dva máme lepší hlasy, než jak vypadáme teda.
0: Že jo,
1: no,
0: hlavně po ránu.
1: Může se posluchačka podívat, já jsem zapomněl jméno, jak se jmenuje posluchačka?
0: Monika.
1: Monika, tak Mončo, můžeš se na nás podívat, prosím tě, normálně na Instagramu, jo? A my jsme se ještě takhle tady s Lenkou rozhodli, že uděláme pro vás vlastně takovej výměnej obchod, jo? Když nás začnete sledovat na Instagramu, tak my vám ten follow vrátíme.
0: Fakt?
1: Jo, uděláme.
0: No tak jo.
1: Jo, takže
0: no tak
1: nás
0: jo.
1: Tam najdete jako Lea potržítko Giongiosi, anebo Filip Lejcek u mě. Já tam mám teda Filip Kůzi, ale to nomé Filip Lejcek taky vyhledáte. Tak se podívejte, prosím vás, a kdybyste se lekli, tak ten follow dávat nemusíte, jo? Ten obličej sledovat nemusíte každodenně potom.
0: Hele, tak jo, ale já mám ještě jednu podmínku. Nezapomeňte sledovat naše Hitrádio, protože samozřejmě naše Hitrádia nás je víc.
1: To je
0: samozřejmě. Ale teď vysíláme do celé České republiky, tak budeme rádi, když nám tam dáte ten follow, protože opravdu i na těch sociálních sítích se děje docela dost i zábavného. Já tam mám třeba vtipný videa s Mirajem nebo Tomášem Klusem teď z Hradu. Takže se můžete podívat. Takže ještě jednou Filip Lejcek, Lea potržítko Giongiosi a hlavně naše Hitrádio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tommy Cash. Hodně silné hudební espresso macchiato. Posloucháte Hit Radio a díky, protože, přátelé, vy, co nás posloucháte, jste naprosto neuvěřitelní, protože my jsme tady s Filipem před chviličkou, nebo Filip dostal takový nápad a vyhlásil to, že pojďme se vzájemně sledovat na sociálních sítích, konkrétně na Instagramu, kde je Filip jako Filip Lejček, já tam jsem jako Lea Giongiosi a naše Hit Radio. A to je masakr, co se teď stalo na těch sociálních sítích. A řekl si, že vlastně, kdo nám dá takhle ten follow, ano, tak my vám ho vrátíme. Což se vlastně děje a my jsme úplně v šoku, kolik lidí zareagovalo. Takže tak, děkujeme.
1: Přátelé, já jako v 11 jsem měl dělat původně zprávy, ale už jdu domů teď, protože já už se budu věnovat jenom spolupracím. Takže vám děkujeme. Oficiálně oznamuji tady konec tady na Hit Radio a už jsem oficiální influencer. Když mi tam přibude vlastně ještě 20 lidí, jak mi to stačí. Ne. Děkujeme moc samozřejmě. Samozřejmě se taky můžeme i dívat na to, jací lidé poslouchají Hit Radio. To je zajímavý,
0: to je různý skupiny.
1: Teď jsem tam viděl nějakou klučinu, který třeba chytá ryby, tak jsem si pustil nějaký videa. Byla tam třeba i holčina, který byl určitě třeba tak 17, pak paní kolem 50 let, takže je to rozmanitý.
0: Já tady třeba copánky od Maky, tak slečna dělá prostě krásný copánky, anebo náramky, tady nějaká paní vlastnoruční výroba domácí. Hele, je to skvělý, nebo Lenka Šiacu má ráda pejsky, prostě je to
1: ne,
0: super.
1: Ne, fakt jako zjistíš vlastně i třeba z té profilovky, teď tady nějaký DJ mě začal sledovat, jo, takže...
0: Počkej, DJ já potřebuju, proč DJ nesleduje mě? Já
1: hele,
0: chci taky DJ.
1: David Kučera začne sledovat, prosím, teda tady. Hele, my děláme i nové reklamy, ale DJ, moderátor, textař, svatby, oslavy, firemní večírky.
0: To je no, super.
1: Takže bomba prostě. My si tady vypomůžeme navzájem, takže jsme rádi, jak rozmanité publikum Hit Radio vlastně má.
0: A je právě super, jak jsi říkal, že se můžeme podívat, jak i naši posluchači vypadají, jak i ta věková kategorie je různobarevná, prostě od dětí, mládeže, generace Gen Z, mileniálové, devadesátky, i starší ročníky, je to prostě skvělý. Takže pojďme klidně pokračovat dál. Lea Giongiosi, Filip Lejček a hlavně naše Hit Radio a my vám tamto follow hodíme zpátky. A jako odměnu a takovej dáreček vám posílám song pro vás všechny, přátelé, kamarády, naše posluchače, protože my jsme taková jedna velká hudební rodina.

0: Ellie Goulding, Still Falling For You. Hezké dopoledne, budeme hrát hity na přání k vaření jenom podle vás, protože vy jste prostě neskuteční. Nám se normálně zbláznily ty sociální sítě, za což děkujeme. Opravdu se snažíme každému takový ten like nebo follow vracet, protože nikdy nevíme, kdy se můžeme inspirovat něčím vzájemně. Takže je to super, díky moc. No a vy si pište, co byste rádi slyšeli z éteru. Strašně rádi vám zahrajeme na 777-937-777 a taky co dneska dobrého budete vařit, baštit a my vám k tomu posíláme J-Lo nebo taky Stumbling In a Mirai.
1: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Dnes očekáváme jasno nebo polojasno, a to v těchto chvílích odpoledne se začne zatahovat a na některých územích Čech bude také pršet, spíše v rámci přeháněk, večer můžou přijít bouřky. Odpolední maxima na 34 stupních Celsia.
0: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
2: Hity na přání k vaření startují právě teď 3 minutky po 11. Tak co pak budeme hrát? Bude Pink, taky Bob Sinclair, typicky letní pecka, o kterou jste si napsali. A 777-937-777, to je to číslo, na které můžete posílat hlasovky, psát na WhatsApp nebo klasickou SMSku. A my jdeme hrát.
0: Hit Radio Vysočina.

éteru Hit Rádia, neděle, 11 hodin, 9 minut k tomu. Hezké dopoledne. Hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Máme tady přáníčko od Lukáše. Ahoj Leonko, dneska vařím, co dům dá. Prosím, zahraj pro moji úžasnou milovanou sestřenici, která právě teď jede na oslavu své maminky, která má narozeniny, sedí za volantem, určitě poslouchá Hit Rádio a večer se těší na Pitbulla, že to tam pořádně rozjedeme. Ona je single, takže možná si už konečně najde i chlapa. Je skvělá, úžasná, krásná ženská a vím, že jí tohle udělá radost. Zahraj Shakiru, Burna Boy, takže to zahraju, přáníčko splníme a taky budou One Republic pro Péťu s Wendy, kteří si o to napsali, tak volume doprava a jdeme na to. Silvinko.

pokračujeme dál, chodí nám spousty SMSek. Ahoj Lonko, prosím, zahraj Ritu Oru, Liama Payna, dneska grillujeme na zahradě, bylo by to pro Jiřku Tomáše a taky Rudu. Děkujeme moc, dobře, zahraju. Doplně taky BB Rexa a Faithless, no a co bude dál, napište si 777 937 777.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: krásný den, anebo se taky podělit, co dneska vaříte, tak linka je aktuálně volná, takže 800 937 937 a já vám zahraju, cokoliv si přejete. Mezitím můžete psát samozřejmě i SMSky, ale teď dáváme přednost vám volajícím, takže hezké dobré dopoledne, kdo tam?
1: Já tě zdravím, Leo, tady Ríša.
0: Ríša?
1: Ano.
0: Ahoj Ríšo, odkud voláš?
1: Z Lukavec u Hořic, pod Krkonoší.
0: Pod Krkonoší, tam je krásně.
1: Pod Hořic, ano, samozřejmě.
0: A co se tam dneska vaří u vás doma?
1: To šťouchený brambory, vepřový a fazolky.
0: No krásný. A co zahraju? Co udělá radost?
1: Uděláme třeba zahrát kabáty, báru.
0: Dobře, já si to tady najdu. A pro koho to bude?
1: Tak pro manželku, která je u Plotny.
0: Aha, jak se jmenuje manželka?
1: Zuzka.
0: Zuzka, nebo Lucka? Zuzka?
1: Zuzka.
0: Zuzka, takže pro Zuzanku a ještě pro koho?
1: Pro Zuzanku, bude to potom pro Ondru a Natku.
0: Ano.
1: Marču, Toma a Adámka, který jsou na dovolený.
0: Užívají si léta. Jasně.
1: Tempu Kristýna.
0: Ano.
1: No, všechny, co mě znají, a pro všechny záchranné složky, hasiči, policie a...
0: Skvělý. Tak děkujeme moc a Bára letí za vámi do Podkrkonoší. Ahoj a dobrou chuť k obědu. Ahoj.

Dobré dopoledne, jdeme na vaše SMSky. Ahoj Leonko, moc rádi tě s maminkou posloucháme a moc si to užíváme. K obědu budeme mít čočku, kterou maminka připravuje. Tak bych pro ní poprosil něco od Michaela Jacksona. Děkuju moc. Je pravda, že Michael Jackson se nám tady opakoval několikrát, takže slibuju, že něco takového zahrajem. Taky bude Lady Gaga, Bohnouti svaz českých bohémů. O to jste si napsali a nebudou chybět ani Likvido a Narkotik. Tohle všechno.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Na většině území je sice zatím jasno nebo polojasno, ale odpoledne se začne zatahovat, místy by se mohly objevit také přehánky a večer případně i bouřky. Odpolední maxima však už tropické, a to na 34 stupních Celsia.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
2: Tak hezké dobré nedělní odpoledne, 26. červenec, doufám, že máte výborné ty vaše nedělní obědy, nechte si chutnat, pokud právě obědváte, my vám k tomu budeme hrát. Do 13. s vámi Lea Děnděši, tak co takhle Nickelback pro vás právě teď?
0: Hitrádio Vysočina,

0: Vlka.
1: Krásné nedělní odpoledne, přejeme vám taky dobrou chuť, pár minutek popolední, tak si nechte chutnat. Zítra start nového týdne, to znamená, že u nás ve snídani šampionů v rychlé pětce probíhá o prázdninách stále soutěž. Stále vám rádi děláme radost, rozdáváme dárečky a o co hrajeme tentokrát už zítra ráno? Ve hře jsou všechny skvělé online kurzy šéfkuchaře Přemka Forejta. Vy ho máte rádi, tak my vám uděláme radost. Tak rozhodně zítra vstávejte s námi.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu. Hit Radio Vysočina.
2: Hit Radio.
3: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Pěkné odpoledne a pokud někdo z vás nebyl ještě na Dovče, tak na ní ani nejezděte, protože je to zbytečný. Podle čerstvé zprávy si na ní totiž opravdu odpočine jeden člověk ze tří. Taky se ukazuje, že žijeme vlastně v takové tak trošku divoké době, že dva týdny jsou na relax opravdu málo. A prý, jestli se chceme dát dohromady, máme vypadnout alespoň na 3 týdny. Já bych řekla, že to je krásná teorie. Každopádně představte si, že před kolegy v práci naznačíte, že odjíždíte na 3 neděle. To by vás na ty 3 týdny odvezli rovnou na jibku, ne?
1: Hit Radio Vysočina.

0: Hit Radio pojede s vámi dál, ale já se bohužel musím pro dnešní den rozloučit, protože náš společný čas je u konce, ale po 13. hodině s vámi bude naše skvělá kolegyně Káťa Pechová, tak si užívejte neděle a nezapomeňte zítra vstávat s naší snídaní šampionů. Mějte se krásně a ahoj!
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Nedělní odpoledne bude převážně oblačné, v jižní polovině území se mohou objevit taky přeháňky, večer je potom ta šance na srážky vyšší, ojediněle se objeví i bouřka. Nejvyšší teploty opět hezky letní 27 až 32 stupňů. Hezké odpoledne, s vámi už Kateřina Pechová, doufám, že máte skvělou neděli. Nohy nahoře, něco dobrýho v ruce, no a k tomu další hity. Za chvilku s námi One Republic a právě teď Black Eyed Peas, I Got a Feeling, tak si to užijte.

Rádia. Krásné odpoledne. Možná už jste si všimli, jo, že v obchodech začaly velké sezónní slevy. To je jasný, půlka léta, už se jakoby přeléváme, takže teď už se začnou vystavovat věci do školy, jo, no a pak už postupně mikulášové, čokoládový a tak dále. Má to určitý možná i jako význam, protože si vemte, že se blížejí ty Vánoce, jo, a zároveň jsou tam sezónní slevy. Takže možná nechtějí vaši příbuzní zrovna zlevněný ratanový křeslo, ale když jim ho koupíte, co udělají? Vůbec nic. Zkuste to využít, ona taková nová sekačka. Se bude příští rok hodit, jo? Že už ji nepoužijou letos v zimě asi blbě, že jo? To nevadí, to nevadí. Musíte přemýšlet chytře, jo? Tak až půjdete do obchodu, nelekejte se. Prostě ty obchody jsou vždycky o dost napřed. Do uší teď reje.

B.O.B. a Hayley Williams, posloucháte Hit Radio. Krásné nedělní odpoledne, čtvrt na dvě, doufám, že jste spokojený po obědě, pohodička, žádný stres, jo, těch posledních pár hodin víkendu si užít. S těmi nejlepšími hity, ideálně. No a o soundtrack se vám samozřejmě postaráme. My 10,000 Maniacs, taky Pitbull nebo Eva Farna už za chvíli.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

posloucháte Hit Radio. Hezké odpoledne. Na pozor, pozor, jo, opět další znamení, že ufoni by přece jenom mohly existovat. Já tomu třeba věřím, jo. Ale takhle, proč o tom mluvím, jo? Na Marsu teď objevili vědci velké solné jezero, což může znamenat šanci pro mimozemský život. Takhle, solné jezero, jo, tak to by se nabízelo, že to vyplakali nějaký krásný mimozemský ženy a jsou smutný z toho, že tu nemůžou být s náma. Jo, pánové určitě po vás prahnou. Šest rukou, šest nohou, takže perfektní partnerka. No nic, každopádně ano, je to další znamení, že by to mohlo jít, jo. Uvidíme, s čím přijdou vědci dál, budeme jim samozřejmě držet pěsti a my zůstaneme při zemi, jo.

0: Jax Jones a Farboy DML, posloucháte Hit Radio. Krásné nedělní odpoledne, 13 hodin 40 minut, venku takové specifické počasí, čeká nás ale pozor, opět tropický týden, takže je na čase se na to začít psychicky připravovat. S námi douší další hity už za chvilku, Offspring, taky Disturbed nebo Miley Cyrus.
1: Hit Radio, Hit Radio,

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Dneska nás čeká převážně oblačno, na jihu se mohou vyskytnout taky přehánky, večer je šance na přehánky vyšší, no a ojediněle se dnes objeví i bouřka, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Krásné odpoledne, 2 minuty po 14. Doufám, že si užíváte krásnou, i když zamračenou neděli. Ty nejlepší hity k tomu samozřejmě máme. Tohle je Adele, Rolling in.

Jo, takže usínáte a teď si představujete třeba, jak se válíte ve sněhu, jo. Jak prostě na vás dopadají třeba voda, víte, jako u vodopádu. Jo, to by mohlo být úplně fantastický. Pozor teda na množství té vody, na kolik myslíte, aby vás to nezvedlo. A na studený pivo určitě nemyslete, pač to by vás z té postele asi spíš zvedlo. Tak držím pěsti a přeju nám spoustu klidných, chladných nocí. A teď už Offenbach a Be Mine.

Jste s Hit Rádiem, za námi Nea a Sam Say. Přeju krásnou neděli, 14:15, pohodička, pondělí ještě daleko, jo, nenechte se tím vystresovat, prosím vás, ještě stále zbývá pár hodin na to využít toho víkendu, jo, a třeba si i doopravdy odpočinout, takže jestli jste teď chtěli jít skládat prádlo, nedělejte to. Ale chtěli jste jít něco dělat, že jo? Ona to počká do pondělka, nebojte. Pretenders, taky Coldplay nebo Robin Schulz už za chvilku.

0: Yeah.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz a Fastboy v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne. Prosím vás, pokud vyrážíte na dovolenou autem po evropských dálnicích, tak se obrňte, jo, připravte si pevné nervy, pro jistotu možná i prší nebo třeba pletení do auta, jo, bude se to hodit, protože na řidiče čeká příští víkend pekelný provoz. Bude to šílený, protože právě tímhle víkendem bude na evropských silnicích a dálnicích vrcholit prázdninové cestování, jo, protože pro poslední země začínají prázdniny, spousta lidí se vrací, jo, tak jenom prosím vás, ještě než usednete do auta, nádech, výdech, klid, hlavně se nenechat vytočit. Držím pěstí, dávejte na sebe pozor a já posílám další hity. Tohle je Poetika a Blízko.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

Just Be Good To Me, Karma, Féteru, Hit Rádia, krásné odpoledne. A krásnou neděli, jo, já vím, odpočet je jasný, jo, všichni víme, ale třeba patříte mezi tu šťastnou část, který teďkon začíná dovolená. Jestli jo, tak si to užívejte, ale jakože fakt hodně. Nebuďte úplně škodoliví na ty, co musí do práce, jo, ale užívejte si to, jako fakt intenzivně. Uvědomujte si to, že vy nemusíte. Naše mi vždycky říkali, je nehas, co tě nepálí. Nemusíte, ale doufám, že si užijete další songy Chinasky nebo Shawn Mendes už za chvíli.

0: Vaše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: V noci nás čeká oblačno, místy polojasno, mohou se vyskytnout taky přehánky, dokonce i bouřka, nejnižší teploty 20 až 15 stupňů. No a zítra nás čeká proměnlivá oblačnost, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, postupně k večeru budou ale srážky oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 20 až 25 a na jižní Moravě až 28 stupňů. Hezké nedělní odpoledne, 2 minuty po 15. S vámi stále Kateřina Pechová a co víc, ty nejlepší hity pro vaše uši. Za chvilinku Bruno Mars a romantika Marry You. Teď je tady ale Pink a Runaway.

0: prostě romantik. Bruno Mars a Mary You v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne, 9 minut po 15. Všechno takový normální, už jsme si řekli, čas teď na něco zbytečného.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Pokud byste vykopali tunel skrz celou zemi a skočili do něj, padali byste na druhou stranu přesně 42 minut. Dobré, že?
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. Krásnou neděli hlavně, 16:15, jo. Všimáte si, jak to postupně, jak se to blíží? To je strašný, co? Čas je neúprosný. Ale nevadí, nevadí, vy to zvládnete, jo. V pohodě, dneska se skvěle vyspíte, bude to úžasný spánek, takovej ten, který vás konečně po celém tom náročném víkendu dobije a zítra se vzbudíte a bude vám skvěle. Jako takhle, možná kecam, ale doufám, že ne. Jednu jistotu mám, že tu pro vás mám ty nejlepší hity. Za chvíli Avril Lavigne, taky Alex Warren nebo Elton John.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Elton John a Dua Lipa, Féteru Hit Rádia. Mimochodem, psí hotely teď extrémně frčí. Já se nedivím, protože vy jedete na dovolenou, tak dáte pejska tam, jo. Oni vám je krmí, starají se o ně, občas vám pošlou na dovolenou i fotku, že pejsek je naprosto nadšený. Za mě úplně skvělý nápad. Bohužel je to tak skvělý nápad, že jsou všechny na dlouhou dobu dopředu zablokovaný, protože prostě to lidi milujou, že jo? Protože ví, že se o jejich mazlíčka, miláčka někdo kvalitně postará. Tak jenom můžete připomenout vašemu mazlíčkovi, jestli i u vás doma je váš pes taková trošku rozmazlená královna celého domu, že taky by mohl jít někam mezi spolubydlící, jo? Že to všude není takhle easy, jak to má doma, jo? No každopádně, pokud to plánujete využít, tak ideálně teď si to objednat na příští rok, jo?

0: Hendrix na Rudimental tady na Hit Radio. Za chvilku nás čeká zpěvák, který se teď poprvé představil v Česku, jo. Na Kalisu v Ostrava, bylo to geniální, já jsem tam teda nebyla osobně, ale pokud někdo jste stejně jako já z toho smutný, že jste to nezažil naživo, tak skvělá zpráva, protože jak přijel poprvý, už to bude furt. Hele, minimálně v březnu 20. přijede opravdu sem k nám, vystoupí v Praze rovnou v O2 aréně, nedivím se, protože tohle, málo kdo by to nechtěl zažít, takže my si ho za chvíli dáme. To je tak, když se spojí dokonalý hlas a charisma. Tedy svým už za chvilku k tomu Simple Plan nebo Leony. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: V noci nás čeká oblačno, místy polojasno, mohou se objevit přehánky a taky výjimečně bouřka. Nejnižší teploty 20 až 15 stupňů, zítra potom proměnlivá oblačnost, místy déšť nebo přehánky. Zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřka. K večeru potom budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25, na Moravě až 28. Krásné nedělní odpoledne, 2:02. Doufám, že si užíváte krásný volný den. A pokud pracujete, tak se držte. Teď už Carly Rae Jepsen.

Lady Gaga v éteru Hit Rádia. No, my gratulujeme do Olomoucké zoo, protože prosím vás, v květnu se tam narodilo jedno zubří mládě, jo, a teďkon ještě druhý. Ano, velmi nečekaně a velmi pozdě, takhle v půlce července, což je prej nezvyklý, no ale je venku, jo, takže kdybyste chtěli vyrazit na mladý, malý zubřata, tak můžete do Olomouce, jo. Další hity za chvilku, Imagine Dragons, Enrique Iglesias nebo Billie Jillies.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No, prosím vás, já vás vezmu na malej výlet, jo, protože v Kolumbii mají policisté tak strašně super protidrogovýho psa, že na něj teď reálně mafiáni vypsali 1,5 milionovou odměnu. Ta fenka jim prostě pije krev tak intenzivně a konstantně vyčmuchává jejich drogy, že jim prostě ruply nervy a rozhodli se jí zbavit. Takhle, částečně dosáhli svého, protože policie psíka stáhla a poslala do jiné části země, což za mě super rozhodnutí, jo, prostě. Ale vemte si to, jak vždycky přijdou ty poddaní k tomu mafiánskému bosovi a říkají, zase nám to vyčmuchala, zase jsme přišli o další zásilku. Neskutečný tenhle pes, takže pejskovi tleskáme, no doufám, že policajti spíš dostanou toho bose, než že bos dostane pejska.

Divoký Bill dohrává v éteru Hit Rádia. Krásnou neděli. Krásné odpoledne, za chvíli 4:45. Tak co, dobrý zatím, co ten víkend, zvládli jste, přežili, jo? Je na čase ještě teď během těch pár hodin z té neděle nabrat trochu sil. No a můžem si k tomu přizvat třeba nějaký legendy, co myslíte? Tohle je instantní dobíječ energie. Queen už za malou chvilku, k tomu Taylor Swift nebo Måneskin.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Dneska v noci nás čeká velká oblačnost, místy polojasno, mohou se vyskytnout přehánky a výjimečně taky bouřka, nejnižší noční teploty 20 až 15 stupňů, zítra potom proměnlivá oblačnost, místy déšť nebo přehánky, a zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřka, k večeru potom ubývání srážek i oblačnosti a nejvyšší teploty 20 až 25 a na jižní Moravě až 28. Krásné odpoledne, 17 hodin, 2 minuty k tomu, s vámi stále Kateřina Pechová, no a do uší stále ty nejlepší hity.

Strongina, legendární šerf, éteru Hitrádia, krásné odpoledne. Mimochodem velice zajímavá studie, která varuje před nečekanými důvody k rozvodům. Takhle, asi už nejsou tak nečekanou, když jsou ve studii, jo, ale dobrý. Mimo jiné, za rozpady manželství často může dlouhé dojíždění do práce, no, to je pochopitelný, rozvod vašich přátel, nebo to, že se vám jako první dítě narodí holčička. To teda absolutně nechápu, jo, myslím, že v tom budou mít prsty cizí lidi, kteří vám říkají, no tak ještě chlapečka, ne? Nevyžádaný rady, ale ten další důvod, ten je zajímavý, prý je vážně nebezpečné dělit si domácí práce spravedlivě mezi oba partnery. Taky divný, ne? Jakože údajně se pak hlídáme, kdo jak maká a neštěstí je na světě a rozvodový právník za dveřmi. Tak opatrně, jo? Jako dámy teda nevím, jak s tou dělbou práce, páč, já myslím, že pánové by jako mohli zvládnout něco málo, ale opatrně, už víme, jaký zbývají ty důvody, zkuste se tomu vyhnout, já bych ještě přidala zvednutý prkínko na záchodě a vydrží vám to navždy. K tomu další hity, za chvíli Hunter X a teď je tu Ed Sheeran. When I was 6 years old.

Hunter X právě teď v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. 17.17, něco si přejte. Doufám, že jste stihli, jo? Vidíte, i přání vám připomenem, jo? Všechny tyhle maličkosti, jo? Dáváme si tady spolu krásný nedělní odpoledne. Doufám teda, že ho máte krásný, jo? A já jsem třeba vždycky chtěla, abych jako ve filmu měla takový ten soundtrack tomu, jo? Že jdete a třeba jste smutný, tak vám hraje smutná písnička. No a nebo je neděle odpo a vy vlastně chcete ještě trošku legrace, co? My vám takovýhle soundtrack děláme a moc rádi. Za chvilku Mark Ember, Fort Minor nebo Kamrat.

0: that you're sorry. 'Cause I love you, I love you too much to look back.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

kamarád, posloucháte Hit Radio. Na zajímavost z vědy, chcete mít hubené děti, tak je posílejte na kutě v předškolním věku nejpozději v 8 večer. Což není vůbec jednoduchý, jo. Ale údajně se to projeví v pubertě, kdy budou mít menší sklony k tlousnutí. Tak jenom až budou opět vás večer ukecávat a tahat navařený jídlo, jak vlastně ještě vůbec nechtějí spát a tak, tak jim to zkuste vysvětlit vědecky. Třeba to zabere. Já posílám další hity, tohle je Adam Jurica.

Sonic právě teď na Hit Radio. Krásné odpoledne a pozor, pozor, zítra sice pondělí, to je jasné, ale to taky znamená den šampionu a to taky znamená rychlou pětku. Ano, tu hrajeme i o prázdninách. A o co hrajeme už zítra ráno? Ve hře jsou všechny skvělé online kurzy šéfkuchaře Přemka Forejta. Jo, můžete vařit v podstatě úplně jako on a vyhrát si to můžete už zítra ráno. 4 rychlé otázky, 4 správné odpovědi a je to vaše. Tak nezapomeňte ve snídani šampionu a já držím pěsti.

0: si Rádia CZ. Hit Rádio.
1: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Český hydrometeorologický ústav vydal předběžná varování před mimořádnými teplotami. Vedra se mají o slovo přihlásit nejprve v Praze a krajích Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Královéhradeckém, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském. Udeřit by měla ve středu odpoledne. Druhé varování začne platit ve čtvrtek. Vedra mají tentokrát udeřit ve třech krajích, a to v Libereckém, Moravskoslezském a na Vysočině. Vláda zítra asi odmítne návrh poslanců opoziční KDU ČSL, kteří chtějí rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky, i když s některými výjimkami. V současné době musí prodejny zůstat zcela zavřeny o 7 vybraných svátcích a o 5 mohou zůstat otevřené. Vláda se domnívá, že lidovecký návrh směřuje k dalšímu omezení svobody podnikání a spotřebitelské volby. Populární obchod tedy stáhl v Česku z nabídky pánev. Při testu se totiž zjistilo, že z jejího povrchu se mohou do potravin uvolňovat nespecifikované částice. Konkrétně se jednalo o výrobek Netbox s průměrem 28 cm za 200 korun. Na závěr si dáme počasí. V noci bude oblačno až polojasno, postupně od severozápadu dorazí déšť. Teploty se udrží mezi 20 až 15 stupni. Pondělí nabídne oblačno, přeháňky, občasný déšť anebo bouřky a teploty mezi 20 až 25 stupni. K večeru pak bude oblačnosti ubývat.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Těšíš se na víkend?
1: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
0: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
2: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
1: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky, aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
2: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
3: Hustákovycesty.cz

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky, aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
4: Hustákovycesty.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Těšíš se na víkend?
1: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
0: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
2: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
1: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky, aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
2: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
3: Hustákovycesty.cz

0: Těšíš se na víkend?
1: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
0: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
2: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
1: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
2: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
3: Hustákovycesty.cz
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
3: Teď to nejde.
2: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
3: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
2: Víš co? Já si to zařídím sama.
4: Doležal, firma Dolmon, dobrý den, jak vám mohu pomoci?
2: Potřebuji rekonstrukci bytu.
5: Komu zase voláš?
2: Do Dolmonu, ty nám dají ten byt dokupy.
4: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně, voláte Dolmon, dolmon.cz.
6: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
7: Dobrou

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.